0: i zvenka.
1: Český Kroměř.
2: No jo, Kroměř, tam jsou v sezóně pořádně ty harakiri. Harakiri. Dobrota, co? Artišuty, Arizona, Texas.
3: Každý si teď hledá svoji partu. S letní skupinovou jízdenkou se to vyplatí. České dráhy.
4: Arigato.